0: engine. Don't talk about niggas.
1: Víš, naše ptory si jsem sám neviděl, to zvaný.
2: That's your careful.
3: Urban FM 103.5.

0: Nesnáším toho, že jsem se hned viděl a zvaný.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.
3: Hi everyone, I'm Fog and this is my minimal house set for Urban FM. Enjoy.